0: дети, вставать, дети!
1: Vonku je nádherně, dnes můžeme jít všetci na pastvu.
2: Výborně.
3: Ohromné, děduška.
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, pojďte, vynesiem vás von. No, tak.
3: Děduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil som ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapšisko, Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, no, no, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: Ale ešte čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, no, no, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No, no, no. Keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peňa.

0: žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

to živý nezostane rád, čarujem, to je známe, skatky spravím, snehuliaka z Janka, trojhlavého draka, sferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet. Svoj svet. Svet plný svoch, bez živej duše. Svet ticha. Svet, ktorý mám ja rád. A budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty vedro, z Lenky spravím hrable malé, späťka trpa.

za štart, vtroštoť vám takte. Tancujeme valčík, pridulený takne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

Marfa je visoka, struma vždy velja, ista misa brnkaj, i každa znjela, pesnička vilet

0: Už tam budeme.
1: A kde jsme teraz?
0: Už jsme tam.
1: A kde to jsme?
2: Čo já vím? Je tu nakreslený len velký výkričník v krůžku.
0: Výkričník v krůžku? Hm? Výkričníky se predsa píšu za rozkazovacou vetou. Prečo by ho někto nakreslil len tak? Bez vety?
1: Možno to značí nebezpečenstvo. Akože pozor.
0: A ty všade vidíš nebezpečenstva. A čo ak to nie je výkričník, ale panáčik stojací na hlavě?
2: Prečo by niekto kreslil do mapy postavičku, ako robí stojku?
0: Aby nám oznámil, že sa tu nachádza cirkus.
1: Co?
0: V cirkuse robia akrobati všelijaké premety, kotúle, aj stojky.
1: Cirkus? Mm-hmm. No, počuješ niekde cirkusové výkričníky?

Byla jedna žabka, její žabí pramáma, její žabí babka malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko.